0: Je to dobrý z toho důvodu, že vlastně se s těma lidma seznámíte, myslím si, že to je bezpečný pro obě strany a samozřejmě taky je ta úspěšnost mnohem větší takhle. Je fajn jako mít nějaký příběh, kterým tak trošku jako rozjedete tu konverzaci, no.
1: Soutěž vznikla spontánně letos na jaře při posezení s kamarády po fotbalovém tréninku.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Do konce roku se musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíce řidičů ze zhruba 570 tisíc, kterým v tomto roce vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíc zastoupení lidé nad 61 roků. O výměnu řidičáku lze od června 21 žádat i přes internet online, přes portál dopravy, a to pomocí digitální identity, jak říká mluvčí ministerstva František Jemelka.
2: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
1: Řidičák je podle evropských pravidel nutné měnit jednou za 10 let. Od 1. ledna 24 ale není povinné mít při cestách po Česku řidičák při řízení u sebe. Povinnost vlastnit ho je jako řidič, ale platí. Státní muzea a galerie umožnily volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se v neděli otevřely desítky objektů a areálů v Čechách, ale i na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. Krátkodobé výstavy a akce zpravidla zůstaly spoplatněné. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury, vedené Otou Klempířetem, k tomu dodal.
3: Zavádíme vstupy zdarma pro všechny. Cílem je zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí a dát veřejnosti další velkou příležitost opravdu pravidelně navštěvovat muzea a galerie.
1: Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana AfD, Alternativa pro Německo, kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala až 44,5% hlasů. Většinu 42 mandátů v zemském sněmu ale AfD podle současného odhadu nezískala. Křesťansko-demokratická unie CDU dosavadního premiéra Svena Schulzeho skončila druhá s výraznou ztrátou. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen zahájila v neděli dvoudenní návštěvu Grónska. Na arktickém ostrově, na který se činí nárok americký prezident Donald Trump, aby během pondělka měla podepsat společné prohlášení Evropské unie a Grónska a prezentovat investiční závazky v řádu stovek milionů eur. Největší ostrov světa, tedy Grónsko, kde přitom žije jen 57 tisíc obyvatel, je autonomní součástí Dánského království, členské země Evropské unie. Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni bude v novém, respektive ho čeká modernizace za bezmála 300 milionů korun. Nová bude vzduchotechnika u posové kontroly, rozšíří se tu prostor pro čekající, cestující a taky počet přepážek a samoobslužné brány Easy to Go Gate. Práce začnou za pár dní a potrvají až do dubna. A Petřínská rozhledna v hlavním městě se už za pár hodin během noci na úterý rozsvítí červeně u příležitosti Světového dne povědomí o Duchenově svalové dystrofii. Praha tak upozorní na potřeby lidí s tímto vzácným nevyléčitelným onemocněním a jejich pečujících, pro které se s postupem nemoci zvyšuje náročnost péče. Projekt se zaměřuje na dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb. První fotbalová liga má po utkání 7. kola mezi Mladou Boleslaví a Baníkem Ostrava nečekaného lídra pořadí kanonýrů. Martin Schubert dvěma góly pomohl středočeskému celku k vítězství 4-0 a posunul na třetí místo neúplné tabulky. Zároveň se dostal na 5 branek v sezóně nejvyšší soutěže. FK Jablonec na dni jsou FC Slovan Liberec 1-2 a FC Zlín hrál proti FK Teplice 1-3.

0: Rádio Bonton správy.
1: Pozor na internetu. Na TikToku a Instagramu se ve velkém šíří videa vytvořená umělou inteligencí, která pokřiveným způsobem ukazují dramatické hubnutí. Výzkumníci varují, že mladým ženám a dospívajícím dívkám tyto klipy předkládají nedosažitelné a nerealistické ideály, píše web ČT. Videa zachycovala ženy před a po údajném drastickém zhubnutí a propagovala fitness aplikaci založenou na 75-denní výzvě. Podle televize a rozhlasu Deutsche Welle prozrazovali falešný původ záběru, nepřirozené pohyby rukou a opakující se totožné pózy. Polská státní tisková agentura PAP našla podobný obsah taky na Instagramu. Jeden z příspěvků, vytvořený AI, zaznamenal 7,5 milionu zhlédnutí. Žádný z těchto příspěvků přitom nebyl označený jako uměle vytvořený. Fanoušci fotbalového klubu Zbrojovka Brno poničili po sobotní prohře v pražském Edenu se Slavií vlak Českých drah. Vlak byl pro ně na zápas speciálně objednaný. Běžná veřejnost v něm naštěstí necestovala. Podle mluvčího národního dopravce poničili 6 vagónů z 9. Rozbili v nich světla, sedačky a vylomili dveře. Zmínil to brněnský deník Rovnost. Letecký poplach v Polsku způsobil podezřelý radarový signál, který naznačoval narušení vzdušného prostoru z Běloruska. Ukázalo se, že šlo o hejno ptáků. Polská armáda vyslala do vzduchu proto vrtulníky. Na Teplicku stále útočí sršni. Nebezpečný je turistický výšlap na horu Bořeň u Bíliny. Tahle trasa je už po několika útocích tohoto hmyzu označená cedulemi s varováním. Takových míst je v této části českého středohoří ale hned několik. A jak se chovat, pokud nás napadá nebo přímo bodne sršeň, to nám řekla Terezie Arnoldová, znalkyně z oboru dezinsekce a deratizace.
2: Pokud vlastně jsme někde venku a začne kolem náš sršeň kroužit, důležité je zůstat v klidu. Nemáchat rukama, nedělat prudké pohyby, které sršně vnímají jako útok, a pomalu ustupovat. No a pokud pak dojde k napadení, okamžitě jít pryč, zakrývat si obličej, krk a snažit se dostat co nejdále. No jestliže dojde k tomu bodnutí, místo je dobré okamžitě ochladit, ale jestli jsme alergici, hnedka volat 155. A potom, jestli dojde k opakovaným bodnutím, tak může být problém i u zdravého člověka tam zase opět vyhledat 155.
1: Běžná rána po bodnutí by se měla sklidnit do pár hodin po útoku. Tohle sami neskoušejte. Soukromým letadlem do slovinské Lublaně, potom stopem přes Balkán, Turecko a Gruzii až do města Signany. Tak vypadala nedávná cesta vítězné dvojice v 5denní stopovací soutěži, která vznikla spontánně u piva mezi partou kamarádů z fotbalu. K původním 8 přátelům se postupně přidali další, no a celkem jich bylo 12 v 6 dvojicích. Pravidla byla jednoduchá, za dopravu nesměli utratit ani korunu a na všechny ostatní výdaje měli 2000 korun na tým. Martin Kloutina k tomu ve východní Gruzii dodal.
3: My jsme zvolili prostě strategii, že jsme na benzínce zastavovali lidi a ptali jsme se jich, což je podle mě jako daleko lepší strategie, než stopovat klasickým způsobem, kdy prostě nastavíte palec a čekáte na projíždějící auta. A je to dobrý z toho důvodu, že vlastně se s těma lidma seznámíte, myslím si, že to je bezpečný pro obě strany a samozřejmě taky je ta úspěšnost mnohem větší takhle. Je fajn jako mít nějaký příběh, kterým tak trošku jako rozjedete tu konverzaci, no.
1: Soutěž vznikla spontánně letos na jaře při posezení s kamarády po fotbalovém tréninku.

0: Rádio Bonton zprávy.
1: Do konce roku se musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíce řidičů ze zhruba 570 tisíc, kterým v tomto roce vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíc zastoupení lidé nad 61 roků. O výměnu řidičáku lze od června 21 žádat i přes internet online, přes portál dopravy, a to pomocí digitální identity, jak říká mluvčí ministerstva František Jemelka.
2: Elektronické podání žádosti o nový doklad i jeho vyzvednutí je rychlé a bezpečné. Hotový průkaz si můžete zdarma vyzvednout na vybraném úřadu nebo si ho nechat doručit za 100 korun do výdejního boxu či na výdejní místo po celé České republice.
1: Řidičák je podle evropských pravidel nutné měnit jednou za 10 let. Od 1. ledna 24 ale není povinné mít při cestách po Česku řidičák při řízení u sebe. Povinnost vlastnit ho jako řidič ale platí. Státní muzea a galerie umožnily volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se v neděli otevřely desítky objektů a areálů v Čechách, ale i na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. Krátkodobé výstavy a akce zpravidla zůstaly spoplatněné. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury, vedené Otou Klempířetem, k tomu dodal.
3: Zavádíme vstupy zdarma pro všechny. No, cílem je zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí a dát veřejnosti další velkou příležitost opravdu pravidelně navštěvovat muzea a galerie.
1: Volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana AfD, Alternativa pro Německo, kterou zemská tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Podle prognóz veřejnoprávních stanic ARD a ZDF dostala až 44,5% hlasů. Většinu 42 mandátů v zemském sněmu ale AfD podle současného odhadu nezískala. Křesťansko-demokratická unie CDU dosavadního premiéra Svena Schulzeho skončila druhá s výraznou ztrátou. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen zahájila v neděli dvoudenní návštěvu Grónska. Na arktickém ostrově, na který se činí nárok, americký prezident Donald Trump by během pondělka měla podepsat společné prohlášení Evropské unie a Grónska a prezentovat investiční závazky v řádu stovek milionů eur. Největší ostrov světa, tedy Grónsko, kde přitom žije jen 57 tisíc obyvatel, je autonomní součástí Dánského království, členské země Evropské unie. Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni bude v novém, respektive ho čeká modernizace za bezmála 300 milionů korun. Nová bude vzduchotechnika u posové kontroly, rozšíří se tu prostor pro čekající, cestující a taky počet přepážek a samoobslužné brány Easy to Go Gate. Práce začnou za pár dní a potrvají až do dubna. A Petřínská rozhledna v hlavním městě se už za pár hodin během noci na úterý rozsvítí červeně. U příležitosti Světového dne povědomí o Duchenově svalové dystrofii. Praha tak upozorní na potřeby lidí s tímto vzácným nevyléčitelným onemocněním a jejich pečujících, pro které se s postupem nemoci zvyšuje náročnost péče. Projekt se zaměřuje na dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb. První fotbalová liga má po utkání 7. kola mezi Mladou Boleslaví a Baníkem Ostrava nečekaného lídra pořadí kanonýrů. Martin Schubert 2 góly pomohl středočeskému celku k vítězství 4-0 a posunul na 3. místo neúplné tabulky. Zároveň se dostal na 5 branek v sezóně nejvyšší soutěže. FK Jablonec na dni jsou FC Slovan Liberec 1-2 a FC Zlín hrál proti FK Teplice 1-3.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Bonton správy.
1: Pozor na internetu. Na TikToku a Instagramu se ve velkém šíří videa vytvořená umělou inteligencí, která pokřiveným způsobem ukazují dramatické hubnutí. Výzkumníci varují, že mladým ženám a dospívajícím dívkám tyto klipy předkládají nedosažitelné a nerealistické ideály, píše web ČT. Videa zachycovala ženy před a po údajném drastickém zhubnutí a propagovala fitness aplikaci založenou na 75-denní výzvě. Podle televize a rozhlasu Deutsche Welle prozrazovali falešný původ záběru, nepřirozené pohyby rukou a opakující se totožné pózy. Polská státní tisková agentura PAP našla podobný obsah taky na Instagramu. Jeden z příspěvků, vytvořený AI, zaznamenal 7,5 milionu zhlédnutí. Žádný z těchto příspěvků přitom nebyl označený jako uměle vytvořený. Fanoušci fotbalového klubu Zbrojovka Brno poničili po sobotní prohře v pražském Edenu se Slavií vlak Českých drah. Vlak byl pro ně na zápas speciálně objednaný. Běžná veřejnost v něm naštěstí necestovala. Podle mluvčího národního dopravce poničili 6 vagónů z 9. Rozbili v nich světla, sedačky a vylomili dveře. Zmínil to brněnský deník Rovnost. Letecký poplach v Polsku způsobil podezřelý radarový signál, který naznačoval narušení vzdušného prostoru z Běloruska. Ukázalo se, že šlo o hejno ptáků. Polská armáda vyslala do vzduchu proto vrtulníky. Na Teplicku stále útočí srašni. Nebezpečný je turistický výšlap na horu Bořeň u Bíliny. Tahle trasa je už po několika útocích tohoto hmyzu označená cedulemi s varováním. Takových míst je v této části českého středohoří ale hned několik. A jak se chovat, pokud nás napadá nebo přímo bodne sršeň, to nám řekla Terezie Arnoldová, znalkyně z oboru dezinsekce a deratizace.
2: Pokud vlastně jsme někde venku a začne kolem náš sršeň kroužit, důležité je zůstat v klidu. Nemáchat rukama, nedělat prudké pohyby, které sršně vnímají jako útok, a pomalu ustupovat. No a pokud pak dojde k napadení, okamžitě jít pryč, zakrývat si obličej, krk a snažit se dostat co nejdále. No jestliže dojde k tomu bodnutí, místo je dobré okamžitě ochladit, ale jestli jsme alergici, hnedka volat 155. A potom, jestli dojde k opakovaným bodnutím, tak může být problém i u zdravého člověka tam zase opět vyhledat 155.
1: Běžná rána po bodnutí by se měla sklidnit do pár hodin po útoku. Tohle sami neskoušejte. Soukromým letadlem do slovinské Lublaně, potom stopem přes Balkán, Turecko a Gruzii až do města Signagny. Tak vypadala nedávná cesta vítězné dvojice v 5denní stopovací soutěži, která vznikla spontánně u piva mezi partou kamarádů z fotbalu. K původním 8 přátelům se postupně přidali další, no a celkem jich bylo 12 v 6 dvojicích. Pravidla byla jednoduchá, za dopravu nesměli utratit ani korunu a na všechny ostatní výdaje měli 2000 korun na tým. Martin Kloutina k tomu ve východní Gruzii dodal.
3: My jsme zvolili prostě strategii, že jsme na benzínce zastavovali lidi a ptali jsme se jich, což je podle mě jako daleko lepší strategie, než stopovat klasickým způsobem, kdy prostě nastavíte palec a čekáte na projíždějící auta. A je to dobrý z toho důvodu, že vlastně se s těma lidma seznámíte, myslím si, že to je bezpečný to obě strany a samozřejmě taky je ta úspěšnost mnohem větší takhle. Je fajn jako mít nějaký příběh, kterým tak trošku jako rozjedete tu konverzaci, no.
1: Soutěž vznikla spontánně letos na jaře při posezení s kamarády po fotbalovém tréninku.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: vydržet. Usedněte za volant nového vozu Volkswagen Golf a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Potřebuješ schladit hlavu?

0: kávu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
11: A raz, dva, tři, 4,21.
12: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank.

0: Všetky správy.
1: Pozor na internetu. Na TikToku a Instagramu se ve velkém šíří videa vytvořená umělou inteligencí, která pokřiveným způsobem ukazují dramatické hubnutí. Výzkumníci varují, že mladým ženám a dospívajícím dívkám tyto klipy předkládají nedosažitelné a nerealistické ideály, píše web ČT. Videa zachycovala ženy před a po údajném drastickém zhubnutí a propagovala fitness aplikaci založenou na 75-denní výzvě. Podle televize a rozhlasu Deutsche Welle prozrazovali falešný původ záběru, nepřirozené pohyby rukou a opakující se totožné pózy. Polská státní tisková agentura PAP našla podobný obsah taky na Instagramu. Jeden z příspěvků, vytvořený AI, zaznamenal 7,5 milionu zhlédnutí. Žádný z těchto příspěvků přitom nebyl označený jako uměle vytvořený. Fanoušci fotbalového klubu Zbrojovka Brno poničili po sobotní prohře v pražském Edenu se Slavií vlak Českých drah. Vlak byl pro ně na zápas speciálně objednaný. Běžná veřejnost v něm naštěstí necestovala. Podle mluvčího národního dopravce poničili 6 vagónů z 9. Rozbili v nich světla, sedačky a vylomili dveře. Zmínil to brněnský deník Rovnost. Letecký poplach v Polsku způsobil podezřelý radarový signál, který naznačoval narušení vzdušného prostoru z Běloruska. Ukázalo se, že šlo o hejno ptáků. Polská armáda vyslala do vzduchu proto vrtulníky. Na Teplicku stále útočí sršni. Nebezpečný je turistický výšlap na horu Bořeň u Bíliny. Tahle trasa je už po několika útocích tohoto hmyzu označená cedulemi s varováním. Takových míst je v této části českého středohoří ale hned několik. A jak se chovat, pokud nás napadá nebo přímo bodne sršeň, to nám řekla Terezie Arnoldová, znalkyně z oboru dezinsekce a deratizace.
2: Pokud vlastně jsme někde venku a začne kolem náš sršeň kroužit, důležité je zůstat v klidu. Nemáchat rukama, nedělat prudké pohyby, které sršně vnímají jako útok, a pomalu ustupovat. No a pokud pak dojde k napadení, okamžitě jít pryč, zakrývat si obličej, krk a snažit se dostat co nejdále. No jestliže dojde k tomu bodnutí, místo je dobré okamžitě ochladit, ale jestli jsme alergici, hnedka volat 155. A potom, jestli dojde k opakovaným bodnutím, tak může být problém i u zdravého člověka tam zase opět vyhledat 155.
1: Běžná rána po bodnutí by se měla sklidnit do pár hodin po útoku. Tohle sami neskoušejte. Soukromým letadlem do slovinské Lublaně, potom stopem přes Balkán, Turecko a Gruzii až do města Signagny. Tak vypadala nedávná cesta vítězné dvojice v 5denní stopovací soutěži, která vznikla spontánně u piva mezi partou kamarádů z fotbalu. K původním 8 přátelům se postupně přidali další, no a celkem jich bylo 12 v 6 dvojicích. Pravidla byla jednoduchá, za dopravu nesměli utratit ani korunu a na všechny ostatní výdaje měli 2000 korun na tým. Martin Klutina k tomu ve východní Gruzii dodal.
3: My jsme zvolili prostě strategii, že jsme na benzínce zastavovali lidi a ptali jsme se jich, což je podle mě jako daleko lepší strategie, než stopovat klasickým způsobem, kdy prostě nastavíte palec a čekáte na projíždějící auta. A je to dobrý z toho důvodu, že vlastně se s těma lidma seznámíte, myslím si, že to je bezpečný pro obě strany a samozřejmě taky je ta úspěšnost mnohem větší takhle. Je fajn jako mít nějaký příběh, kterým tak trošku jako rozjedete tu konverzaci, no.
1: Soutěž vznikla spontánně letos na jaře při posezení s kamarády po fotbalovém tréninku.
0: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz za 6 890 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
2: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na Molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
11: Radio Bonton. Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

0: La, takhle krásně si budete moct zaspívat v první hodince ranního bontonu. Bude tu totiž Voxel a taky Abraxas.
1: Tak to je ten můj obyčejný svět.
0: No a rozhodně nepohrdnete určitě písní SOS. Prostě švédská čtyřka. Abba, to je kvalita stále.
2: Radio Bonton, počasí.
0: No právě teď máme v Praze na Hagiboru polojasno se sluncem ale a 12 stupni. Zatím to tak nevypadá. Ráno jsme měli v Kladně 7 stupňů, ale dnes by mělo být až 27. Čekáme skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblečno přechodně až zataženo, ojediněle možnost slabého deště. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
2: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
3: Divadlo v dlouhé uvádí.
4: Když já nemůžu spát.
5: Já taky ne.
6: To nejde.
3: Tak si představuj, že objevuješ úplně novou planetu. Jakou má krajinu, jakou barvu má její moře, jaké bytosti se po ní pohybují.
5: To je nádherný.
4: Co když to největší dobrodružství nezažijete nikde venku, ale uvnitř vlastní hlavy?
3: Jak vidět neviditelné. Dobrodružná inscenace o síle představivosti pro děti i dospělé. Divadlo v dlouhé.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Dámy a pánové, máme krátce po 8. hodině v kalendáři 7. září. Září v tom kalendáři. Buongiorno, dámy a pánové, díky za každé nové ráno s vámi. Dneska máme Mezinárodní den čistého ovzduší za modrou oblohu, takže pojďme si to vychutnat. Ranní Bonton vám k tomu bude nápomocen. Zahrajeme si skvělou muziku, za chvíli třeba Dire Straits, German Jackson a Piazza Dora. Taky se podíváme, co se událo kdysi v historii s datem tím dnešním. Dneska je toho fůra teda opravdu, takže já doufám, že si to opravdu vychutnáte. Tak tedy skvělý den s Bontonem a Fialou Milanem.
2: Do nového dne s dobrou náladou na rádiu Bonton.

Tohle jsou Dire Straits, Walk of Life, 8 hodin 14 minut, posloucháte ranní bonton, máme pondělí, v kalendáři je 7. září a jak to bylo a co se stalo, když bylo právě v kalendáři to dvoučíslí 7 a 9. Tak v roce 1969 na veletrhu v Brně se představil automobil Škoda 100. Pamatujete? No určitě spousta z nás v tom jezdila. V roce 96 Michael Jackson koncertoval na Letenské pláni. Přišlo tam tehdy 130 tisíc diváků. Byl jsem tam a já doufám, že vy taky. Před 112 lety se narodila jedna z nejkrásnějších a nejtalentovanějších hereček světa, Lída Bárová. Za svůj život stihla hodně věcí, krom těch filmů, mimo jiné také vztah s říšským ministrem propagandy Goebbelsem. Princezna Maruška z pohádky Byl jednou jeden král. Herečka Milena Dvorská by měla dnes 88. narozeniny. Jak vytrhnout velrybě stoličku anebo jak dostat tatínka do polepšovny? Tyhle filmy se nám zapsaly do paměti, byly a jsou skvělé i dnes po těch 50 letech a na svědomí je má režisérka Marie Poledňáková. Ta by se dnes dožila 85. No a ve zkratce mám tam opravdu dneska řadu těch slavných jmen. Tedy Ivo Pešák, klarinetista, ale také bavič a zpěvák skupiny Banjo Band Ivana Mládka, ten by se dožil dneska 82 let. Topinková Blanka z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. Herečka Marta Vančurová, přátelé, tak tý je dneska 78 let. No jo, nikdo nemládneme, takovej je život. Každopádně všecko nejlepší. Zpěvák hitu Zahrada ticha Pavel Rod je dneska 71letý. Slunce v duši, meteorolog Ján Zákopčaník by dneska měl 68. narozeniny. Železný zekon vlastním jménem Zdeněk Knedla je valašský silák, držitel řady rekordů, má 660, Zdendo, užij si to. No a hudebník Vilda Čok má 65. narozeniny. Sagwan Tofi, idol žena dívek, je dnes 62letý. Fotbalista Tomáš Skuhravý má 61. narozeniny a bavič Zdeněk Izer má kulatou 60. Musím se vydýchat a pojďme na další muziku. Je tady oceán a prázdná ulice a taky Bad Boys Blue na bontonu. Krásné ráno.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Volená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Někdy je BIK prostě BIK. BIK může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
9: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
8: Jedu ale jen na čerpačku.
9: Já vím, na čerpacích

0: stanicích Shell zbyla Stop and Shop. Natankuješ auto i ledničku.
1: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

Verona, ztracená, bloudím na pontonu. Přátelé, budeme slavit svátek, ano, jmeniny jsou tady. Ty má dneska Regina, což je jméno latinského původu, které znamená královna. K jeho známým nositelkám patří herečka Rázlová, taky skvělá herečka a královna českého dabingu Regina Řandová. Regi, všecko nejlepší, užij si to. Čičiny, Maggie a taky Růžena, ano, ty mají hlavní roli dnes mezi kočičáky. Pesák a Ston je pro změnu zase pro dnešek králem psím, má svátek psí. A propo, teď jsem si vzpomněl na to známé heslo, jak říkal děda Komárek, to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou. Tak Reginkám všecko nejlepším, samozřejmě taky Maggiem, Růženkám a Astonům a posílám další muziku. Je tady skupina Abraxa, kluci slaví mimo jiný letos 50 let. Zpěvák Míra Jimrich už tady mezi námi bohužel není, ale ty písničky, které naspíval, jsou skvělé a jsou tady s námi. Právě jedna z nich na Bontonu.

0: Přátelé, 8 hodin 35 minut, před námi zprávy a také Jitka Zelenková a také další skvělá muzika, třeba ABBA a jejich SOS.
1: Radio Bonton, zprávy.
2: Hezké ráno, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch si je vědom některých neefektivních prvků v systému veřejného zdravotnictví a připouští v příštích letech změny, které se podle něj ale nesmí projevit v péči o pacienty. Příští rok v úhradové vyhlášce počítá s úsporou 6 miliard korun. Dnes to řekl při příchodu do Strakovy akademie, kde z podnětu koaličních motoristů bude hájit návrh rozpočtu své kapitoly na příští rok. Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Podle premiéra Babiše to vypadá, že rafinerie mají nepřiměřené zisky. Už dříve nevyloučil, že by vláda mohla znovu přistoupit k zastropování marží. Snižovat spotřební daň na naftu a benzín kabinet ale navrhovat nebude. Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále tenisového US Open. Wimbledonská šampionka, nasazená šestka, porazila v New Yorku Ukrajinku Kostukovou 7-5, 5-7 a 6-4. Zápas ukončila při šestém matchbolu. V boji o semifinále teď vyzve Nosková světovou jedničku a obhájkyni titulu Bělorusku Arinu Sabalenkovou. Přes den čekáme zpočátku i polojasno, později se ale od západu přiženou mraky a přechodně může být až zataženo. Ojediněle se také objeví slabý déšť. Večeru se obloha zase vyjasní. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na severu bude kolem 20.

0: Kapelka, která si říká OMD a jejich Pandora's Box, no ta Pandořina skřínka, víme všichni, že se otevírat nemá, ale taky víme, jak to v tom životě chodí, co si budeme říkat. No, za chvíli Hana Zagorová, Karel Wagner, Hej mistře basu, proč hraju tuhle písničku? No mimo jiné, protože v pražském divadle Kalich se včera přesně v den 80. narozenin Hany Zagorové uskutečnila premiéra muzikálu Biograf Láska 2 Nový příběh. Ještě před touhletou premiérou se prodalo více než 25 000 vstupenek, slyšíte dobře. No a velký zájem vás, diváků, přivedl producenty k přidání 10 repríz. No a režisér představení Jan Kříž nám k tomu řekl asi toto.
1: Byl bych moc rád, když to do sebe všechno zapadne, aby diváci odcházeli s úsměvem na tváři, aby odcházeli s písněma Hanky na rtech, aby odcházeli s hřejivým pocitem, že všechno dobře dopadne a aby jsme jim prostě přinesli do života nějaký hezký zážitek, který jim vydrží, ze kterého budou čerpat.

0: Freddie Mercury, The Great Pretender, 8.59. Co uslyšíme ve druhé hodince ranního bontonu? Může se stát. Ale stane se, pustíme si Karla Gotta a Charlotu a jejich srdce nehasnou. Určitě vás potěší i Kateřina Marie Tichá. Ano, to je její hitovka Plamen. No a dáme si klasický 80. Laura Branigan a Gloria.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Dnes máme skoro jasno až polojasno, nebo bychom měli mít postupně od západu oblačno, možnost slabého deště. Uvidíme. Nejvyšší teploty mezi 23 až 27 stupni. Zítra, přátelé, se to bude lepšit. Ano, spějeme k lepším zítřkům. Bude jasno a krásných 28 až 33 stupňů. To beru. No a beru asi i kraťasy zítra.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Ráno na rádiu Bonton s Milanem Fialou.
0: Buongiorno, dámy a pánové, je přesně 9 hodin. Jedna minutka nám tam teď padla. No, 100% přátelé, existují věci takzvaně mezi nebem a zemí a často si klademe takovou tu záhadnou otázku. Proč je existence UFO a mimozemských civilizací stále tajemstvím? Stále se o tom diskutuje. No tak na tuhle tu otázku se pokusíme odpovědět. Mezitím muzika. Bude tu třeba Helena Vondráčková, anebo Iveta Bartošová. Tak si to užijte.
1: Do nového dne s dobrou náladou. Na rádiu Bonton.

0: Pojď.
1: Ranní vonton 9 hodin 10 minut, no takže pojďme se podívat na to, proč je existence UFO stále tajemstvím. No, ta existence neidentifikovatelných létajících objektů zůstává záhadou asi taky proto, že pro mimozemský původ chybí, jak se říká, tvrdá fakta. Většina hlášení se dá vysvětlit běžnými pozemskými jevy anebo utajovanou vojenskou technikou. Vědci dosud nenašli, přátelé, žádný a ověřitelný důkaz o tom, že by za objekty stála mimozemská civilizace, i když, no, každý si o tom myslíme asi své, mnoho ukazů tvoří meteorologické balony, běžná letadla nebo družice na oběžné dráze. No a armády mnoha států testují nové typy letadel a tajné špionážní systémy, o tom se prostě nemluví. I když zase občas se objeví lidé, takoví bývalí vojáci třeba, kteří tvrdí, že vlády tají trosky mimozemských lodí. No a tyhle ty příběhy ale nikdo nepodložil ověřitelnými důkazy a fakty, takže... Tak jak jste na tom vy? Myslíte si, že opravdu UFO a mimozemské civilizace existují? Já si myslím, že na tom pravda určitě nějaká je. Teď už Michael Jackson, který tady vystupoval právě tento den 7. září v roce 96. They don't care about us. Bontonu.

0: žít podle počasí na rádiu Bonton.
1: Klidné pondělní ráno, to je nejchladnější z celého pracovního týdne. Teploty ojediněle klesají i pod 5 stupňů Celsia. V odpoledních maximech už potom ale pocítíme teplé jihozápadní proudění. To bude fajn. Nyní ráno a dopoledne se ještě mohou ojediněle držet mlhy, zejména v okolí vodních ploch. Hovoříme o takzvané radiační mlze. Pozor na sníženou dohlednost. Jinak převládá oblačno, jen přechodně polojasno. Během odpoledních hodin ale bude docházet k ubývání oblačnosti a ve večerních hodinách se můžeme těšit i na jasnou oblohu. Zpátky k teplotám. V odpoledních maximech naměříme nejčastěji 24 až 27 stupňů Celsia. V severní části našeho území bude chladněji. V Libereckém a v Královéhradeckém kraji počítejte s teplotami jen kolem 20. A teplota v 1000 metrech na horách na Šumavě se bude pohybovat kolem 22 stupňů Celsia. A právě ze Šumavy posíláte nejvíce hub.
2: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku.

0: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
2: laskavá

0: ti dám.
1: 9.30, Karel Gotta, Charlotte a taky zprávy.
2: Co Bůh chystá?
3: Rádio Bonton, zprávy.
4: Hezké dopoledne. Dnes i zítra se na obloze bude střídat slunce, smraky a teploty nám vystoupí až nad 25 stupňů. Na jižní Moravě se dočkáme dokonce i tropických třicítek. Teplé letní počasí, ale už ve středu utne studená fronta s přeháňkami a bouřkami, za kterými se v dalších dnech budou odpolední maxima pohybovat jen kolem 18 stupňů. Strana Alternativa pro Německo drtivě vyhrála volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Získala 43,8% hlasů. Do zemského parlamentu se těsně dostala i strana spojenectví Sary Wagenknechtové, která by mohla umožnit vznik první zemské vlády AfD, kterou tajná služba považuje od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. Pod lavinou nad severním Kavkazu zemřelo 11 horolezců a 6 dalších utrpělo zranění. Uvedlo to před chvílí ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Odkud horolezci pocházeli, není jasné. Neštěstí se stalo v neděli odpoledne v soutěsce Bezengi. Lavina zasáhla skupinu 33 lidí. 10 z nich se podařilo bezpečně sejít z hor a 6 se pohřešuje. České basketbalistky dnes zápasem s hvězdným výběrem Spojených států zakončí své vystoupení na mistrovství světa v Německu. Výběr trenérky Romany Ptáčkové prohrál oba dosavadní zápasy ve skupině a je už bez šance na playoff. Duel českého týmu s vítězkami posledních 4 světových šampionátů začne ve 20:45. Dneska bude zpočátku oblačno až zataženo, přechodně se objeví i slabý déšť, k večeru se ale obloha zase začne vyjasňovat. Teploty mezi 23 a 27 stupni, na severu jen kolem 20.

Tak tohle to byla Kateřina Marie Tichá, její plamen. Dámy a pánové, posloucháte Rádio Bonton, je tu ranní Bonton, ještě do té 10. hodiny stihneme určitě nějakou skvělou muziku, třeba Karel Zich, bude tu Petr Kotwald, je tam i Kitten a taky skupina Aerosmith. Aerosmith, to je nejprodávanější americká hardrocková skupina všech dob, přátelé. Prodala více než 150 milionů desek po celém světě, včetně více než 85 milionů desek ve Spojených státech. Dosáhli 21 hitů v žebříčku US Hot 100, 9 hitů mainstreamového roku na prvním místě, 4 cen Grammy, 6 cen American Music Awards a 10 cen MTV Video Music Awards. No, kapelka už hraje nějaký ten pátek. V roce 2024 Aerosmith oznámili, že ruší turné, protože Steven Taylor, to je ten velkoustý zpěvák, se nemůže zotavit ze zranění hlasivek. No, je to zajímavé, je to takové diskutabilní, protože loni vydali album EPčko, kde je 6 skladeb, to se jmenuje to album One More Time, ovšem de facto to naspíval i Steven Tyler, i nový zpěvák, takový ten talent, který si říká Youngblood, byl i u nás tady v republice. Tak člověk neví vlastně, co se v téhleté kapele děje. No, nedá se nic dělat, prostě my si je pustíme právě teď na Bontonu.

0: No jo, tak je to tak, přesně 10. Přátelé, dámy a pánové, při pondělku doufám, že si ho užíváte. Máme tady nový týden vstříc novým dobrodružstvím, to je moje heslo. Takže já se loučím. Milan Fiala vám mává, přeju vám fantastické pondělí, budu se těšit zítra klasicky v 8 ráno, takže já doufám, že budete tady se mnou, že mě nesklamete, všechno vidím, takže se na vás těším a se mnou ve studiu, tady už se hyhňá a já ho vidím, je to Dan Kostka. Písničky na přání, nebo co bude dneska?
1: No jasně, Milane, ty máš taky oči všude, čoveče.
0: Písničky na přání, jo, už
1: písničky
0: zase?
1: Písničky na přání, už zase, je tady 10. hodina, takže pojďme na to, ty yes. Se měj krásně, ahoj.
0: Čau.
2: Rádio Bonton a Dan Kostka.
1: Ano, tak doufám, Bontoňáci, že jste po víkendu odpočatí a připravení na ten další pracovní týden, který je před námi. Ale my se ho malinko okořeníme, možná obzvláštníme, hlavně oradostníme tím, že si vy můžete něco nechat zahrát. Už to znáte jako každý všední den mezi 10. a 11. písničky na přání, které právě teď startují, takže klidně už teď posílejte zprávy na 736 300 888 a také na náš Facebook a Instagram. Za chvilku jdeme na to. Teď už tady mám také Regínu, která dneska slaví svůj svátek. Milé dámy, přeju všechno nej a posílám Ricky a Povery.

0: Jen ti šepo.
1: Na rádiu Bonton zpíval Sebastian, tohle byly jeho hvězdy, tohle jsou vaše pondělně vyladěné písničky na speciální přání. Tak pro koho to bude jako prvního? Mám tady SMSku, ve které píšete dobrý den na Bonton v novém ryze zářijovém týdnu. Hodně mě v poslední době baví novinka od Evy Farné, Neříkej, co má se stát. Zahrajte mi dneska, prosím. Bude nejen pro mě, ale také mému kamarádovi, který mě dnes navštívil v práci, no a případně také pro vás, Dane, pokud se vám bude líbit. Mějte se hezky a přeji fajn pondělí. Tak tohle píše Honza. Tak Honzo, písnička je to parádní, co si budem povídat, takže tady máme.

Tak to byla Sandra na vlnách Rádia Bonton, s vámi pondělní písničková přání. Pojďme se podívat, pro koho dalšího, že to bude tentokrát. Ahoj, Dané, píšete, zahraj prosím Veronu, na mě nečekej. A posílám to do Chýnova holkám na benzinovou pumpu. Díky moc, tak tohle píše Míša, která vás, děvčata, zdravím, tak i já zdravím do Chýnova. Na benzínku samozřejmě posílám tam Veronu, ta je vaše a je pro vás připravená, tak tady máte.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na Dek.cz. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si se...

Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.

Pondělní dopoledne trávíte na vlnách Rádia Bonton, tak moc díky za vaši přízeň dnes, tedy 7. září. Jsou tady písničky na přání, no a mám tady další SMSku, v ní píšete: ahoj bezva Bontone, zahraj mi něco od Kary, třeba Mastrojány. Přeju hezký den všem, tak tohle píše Slávek. Tak Slávku, i vám pohodové pondělí přeju, no a Karia už je pro vás připravená.

celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: To byly Miraj na Bontonu, já vám přeju krásné pondělní dopoledne plné vašich hudebních přání, pojďme na další. Ahoj rádio, píšete, prosím zahrát hymnu naší kanceláře. Byla Čau papírový dům pro Martinu, která se nám vrátila z dovolené, tak tohle píše Janča s Kájou z Prostějova. Tak Martinko, vítejte zpátky v pracovním procesu a nějak to přežijte. Tady je písnička.

Tak to bylo věnování Lenky Filipové v písničkách na psání s datem 7. září. Tak mám tady další vaše hudební věnování. Pojďme se podívat, pro koho dalšího to tentokrát bude. Píšete: ahoj Bontone, zahraj prosím píseň od Lizzy Stansfield Around the World. No a byla by pro všechny lidi dobré vůle. Petr z jeho českého města Tábora. Tak Petře, díky za příjemnou SMSku. Samozřejmě i pro vás další písnička na Bontonu. Tak ať se vám líbí.

Tak to byl Igor Timko a jeho kolektiv zvaný No Name na vlnách Rádia Bonton. Vy píšete ahoj Bontone, tak dnes Olympik a jasná zpráva. Po třech týdnech home officeu jsem zpátky v kanceláři. Tak teď nevím, jestli máme jásat a nebo nejásat. V každém případě si to v kanclu užívejte. Teď i s kapelou Olympik na Bontonu, tak tady jí máte.

šíleně smutná princezna v ní, zpívající a také hrající Václav Neckář, podobně jako teď u nás na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné pondělní dopoledne, vy píšete krásné pondělní dopoledne. Mohla bych nechat zahrát od Davida Dela píseň V ozvěnách, jen tak pro radost i pro fans Davida. Děkuji moc, píše i se srdíčkem Jarka. Tak milá Jarko, nemáte vůbec zač, teď už pro vás na Bontonu David Dale.

0: Tak to byl David Dale, co by tečka za pondělními písničkami na přání na Bontonu. My se blížíme k 11. hodině. Po 11. se zastaví také Café Labutti. Dáme si také Nightwalk. No a jako další na hudební scéně Bontonu také Falco. Tak hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton a Dan Kostka.
0: No a už za malou chvíli se malinko podrobněji podíváme Regíně na zoubek. Právě ona dnes tedy 7. září slaví svůj svátek. Do té doby další muzika, tady už jsou Village People.

0: Na rádiu Bonton dospívala Petra Janů. Já vám přeju hezké pondělí. Dnes máme 7. září. Znamená to, že Regína slaví svůj svátek. Jak jsem zjistil, zakládá si prý na své hrdosti a nikdy se nesníží k tomu, aby ponižovala druhé a nebo nechala ponižovat sama sebe. V partnerství tak to prý bývá opravdu věrná. Vyžaduje ovšem od partnera úctu a obdiv ke svým dovednostem. Často mívá zvláštní schopnosti, které se velmi brzy naučí používat především pro blaho ostatních. No a dáte-li prý toto jméno svojí dceři, tak zlepší se atmosféra ve vaší rodině. Navíc vidíte to, tak v každém případě Regínám ještě jednou za celé rádio Bonton přeju všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku. Mám pro vás také dopravní informace, ty jsou tady už za několik málo minut, no a podobně také další muzika, třeba Sid Youngblood, kapela Krištof, anebo Linda Finková a Pavel Noha na Bontonu. Tak zůstaňte s námi.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
2: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Divadlo v dlouhé uvádí.
7: Když já nemůžu spát.
8: Já taky ne. Přesně.
6: Tak si představuj, že objevuješ úplně novou planetu. Jakou má krajinu, jakou barvu má její moře, jaké bytosti se po ní pohybují.
8: To je nádherný.
9: Co když to největší dobrodružství nezažijete nikde venku, ale uvnitř vlastní hlavy?
6: Jak vidět neviditelné. Dobrodružná inscenace o síle představivosti pro děti i dospělé. Divadlo v dlouhé.

0: Pro vaši dobrou náladu na Bontonu Linda Finková a s ní Pavel Noha. Je 11:30, pojďme se podívat na cesty.
1: Rádio Bonton doprava.
0: Opatrně teď na dálnici D1, tady máme problém na 201. kilometru ve směru Neprahu, kde havarovala dvě osobní vozidla. No a problémy hlásí také Kutná Hora, pozor, tady v ulici Štefánikova, i tady havarovali dva osobáky, tak opatrně přeju vám šťastnou cestu. No a muzika to bude třeba Anaka, také Donna Lewis, anebo Xindl X na Bontonu.

summer. Přebere si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

Na Rádiu Bonton zpívala Anna K. Krásné pondělní stále ještě dopoledne vám všem přeju. Dnes máme 7. září, nezapomeňte, že Regína slaví svůj svátek, ale není sama. Kdo dnes může slavit, máme také třeba Den otevřených dveří památek v České republice. Můžete ho oslavit tím, že se někam vypravíte na parádní rodinný výlet. Ale tím to nekončí, máme také Mezinárodní den, a to si představte, žaludové dýně. A nebo Mezinárodní den salámu. No tak ukrojte si kolečko, oslavte to, přeju vám dobrou chuť a posílám také další muziku. Do 12. hodiny třeba Olga Lounová, také Věra Martinová, anebo Pet Shop Boys.

0: Tak to byla kapela Zoo na Bontonu necelou minutu před 12. hodinou. Po 12. se zastaví Marek Ztracený.
1: Tak se nezlu, a neděle se s tebou napůl.
0: Nezlobíme a hrajeme Michala Penka. A nebo London Beat. Tak tady hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.
2: Radio Bonton, počasí.
0: Pojďme se podívat, takže bude zítra, no musím říct, nádherně. Jasno až polojasno v Čechách, později odpoledne a večer přechodně až nějaká ta oblačna mračta na obloze. V každém případě nejvyšší denní teploty budou opravdu parádní. 27 až tropických 32 stupňů Celsia.
2: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a nám už odbyla 12. hodina, tak tedy dobré chutnání k vašemu pondělnímu obědu přeju a posílám Marii Rotrovou.

Radio Bonton. Pokým krás.

0: Tak to byl Michael Jackson na vlnách Rádia Bunton. Mimochodem právě dnes, tedy 7. září, je to přesně 30 let od doby, kdy tady Michael Jackson u nás vlastně poprvé a také zároveň naposledy koncertoval. Bylo to tehdy na Letenské pláni v Praze, kam přišlo na 130 tisíc diváků. Obrovská show, měl jsem tu čest tam být a bylo to opravdu parádní. Tak Michael Jackson za námi, před námi další muzika. Za chvíli třeba Petr Habka s Janou Kirchner, zaspívá taky Patrick Swayze. No a pokud nás ladíte za volantem někde na cestách, laďte dál, protože už za chvíli jsou tady také další dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
11: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na Innogy.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jasně.
1: Rádio Montovn doprava.
0: A začínáme problémem na dálnici D0. Tady pozor na nehodu na 15. kilometru ve směru Ruzyně D7. Neprůjezdný je tady v tuto chvíli pravý jízdní pruh, takže počítejte se zdržením. Bouralo se také na D35 na 190. kilometru ve směru na Olmouc, kde havaroval osobák s dodávkou v levém jízdním pruhu. No a ještě Praha, ulice Milevská, no a tady střet motorkáře s osobákem. Tak prosím, jezděte v klidu a pohodě. Opatrně. Šťastnou cestu vám přeju, no a muzika, za chvíli je Luzka Vondráčková, budou také Foreigner anebo Marek Ztracený.

Ano, láska je prostě mocná, to čarodějka Lucka Vondráčková právě zpívala na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju krásné pondělí s datem 7. září, kdy Regína slaví svůj svátek, ale není sama, kdo dneska může slavit. Slaví také, a to narozeniny, bavič a imitátor Zdeněk Izer, herec a zpěvák Sagvantofy, hudebník Vildačok, anebo valašský profesionální silák Železný Zekon. Tak pánové, jen a jen to nejlepší přejeme. No a posílám také další muziku, za chvíli třeba Láďa Štajdl, no a teď už London Beat.

0: Na Bontonu 13 hodin, k tomu jedna minuta. Já vám přeju krásné odpoledne. Další muzika už je připravená. Pavel Vítek bude zpívat. Jako další na scéně slovenská kapela No Name. A dostaví se prosím také Stevie Wonder. Tak tady hezký den a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Pojďme omrknout úterý, to bude jasno až polojasno, v Čechách později odpoledne a večer přechodně až oblačná obloha. No a nejvyšší denní teploty, vypadá to, že bude celkem horko, 27 až 32 stupňů Celsia.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Divadlo v dlouhé uvádí.
7: Když já nemůžu spát.
8: Já taky ne.
9: Přesně, to nejde.
6: Tak si představuj, že objevuješ úplně novou planetu. Jakou má krajinu, jakou barvu má její moře, jaké bytosti se po ní pohybují.
10: To je nádherný.
11: Co když to největší dobrodružství nezažijete nikde venku, ale uvnitř vlastní hlavy?
6: Jak vidět neviditelné. Dobrodružná inscenace o síle představivosti pro děti i dospělé. Divadlo v dlouhé.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: Ano, teď už jedeme společně dál pondělním odpolednem. Za malou chvíli si malinko zaběháme, ovšem do té doby hrajeme. Teď už je tady Roy Orbison.

0: Na Rádiu Bonton zpívala Bonnie Tyler. Já vám přeju krásné pondělní odpoledne. Mimochodem, pokud byste se chtěli trochu protáhnout a zároveň pomoci dobré věci, vyrazit můžete na už 8. ročník charitativního běžeckého závodu Běh dobré vůle nadace Olgy Havlové. Ten proběhne zítra v oboře Hvězda v Praze se zázemím na předpolí u Vypichu. Start toho hlavního závodu bude v 18 hodin, jinak na 2,5-kilometrovém okruhu je možné zaběhnout si trať buď na 5, 10 kilometrů nebo štafetu, no a závody jsou připravené také pro nejmenší běžce. A co je velmi důležité, výtěžek ze startovného směřuje právě na pomoc rodinám v nepříznivé životní situaci, ovlivněné nemocí, ztrátou bydlení a nebo třeba domácím násilím. Tak pokud vyrazíte zaběhat si už teď, díky moc za to. V každém případě mám pro vás také další muziku na Bontonu. Za chvilku to bude třeba Madonna nebo Michal Hruza, no a chystám i další dopravní informace. Tak zůstaňte s námi.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Auto Jarov.cz.

0: Tak to byla Madonna na rádiu Bunton. Já vám přeju krásné pondělní odpoledne. Dopravní informace jsou tady, pojďme se vrhnout na cesty.
1: Rádio Bunton, doprava.
0: No a koukám, celé dopravní informace stravíme na jedné jediné, na D0. Tady máme hned několik problémů. První na 15. kilometru, tady se bouralo ve směru Ruzině D7. Zužená vozovka je tady na dva pruhy navíc, takže počítejte s tím, že se zdržíte. No a D0 po druhé, tentokrát 80. kilometr ve směru k D1, tady havaroval nákladák s dodávkou. A D0 po třetí, pozor také na 22. kilometru ve směru Ruzině D7, kde osobák najel do jakéhosi předmětu na vozovce, tak opatrně přeju vám šťastnou cestu. Muzika to budou třeba No Name, také Stevie Wonder, anebo právě teď na Buntonu Petr Muk.

Igor Timko a s jeho kapela No Name na rádiu Bonton 2:45. Já vám přeju krásné pondělní odpoledne. Dnes máme 7. září. Nezapomeňte na všechny regíny, které dnes slaví svůj svátek, ale ještě jednu oslavu bychom klidně mohli naplánovat v roce 1969. Prostě právě dnes na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně veřejnosti představili úplně z brusu nový osobní automobil Škoda 100, 110. Kdo by ji neznal, kdo by s ním možná v mládí nejezdil. Pamatuju si moc dobře, bylo to moje první auto, mám na ně úplně úžasné, úžasné vzpomínky. Takže všechno nejlepší ke krásným 57. narozeninám přejeme. No a posílám také další muziku, za chvíli Karel Gott, Věra Špinarová, anebo kapela UB40.

0: To byly Did Blue Something na vlnách Bontonu, 2:14. Hezký den vám přeju, Sagvantov je připraven. Ano, muzika po 14. tak tu doplní také Pavel Salta s Pokáčem. A budou také Status Quo. Tak hezké pondělí a pohodový poslech vám všem přeju.
1: Radio Bonton a Dan Kostka.
0: No a také Dagmar Honcová, to bude se mnou už za malou chvíli ve studiu. Právě teď pro vás připravuje počasí na zítra, tedy úterý 8. září. Do té doby pojďme hrát, tady už je Petr Novák.

0: Gypsy Kings na rádiu Bonton. Krásné pondělní odpoledne přeju teď už s Dášou. Hurá na zítřejší počasí.
1: Žít podle počasí na rádiu Bonton.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová. Tentokrát předpovědí počasí na úterý. Úterní den bude nejslunečnější z celého týdne. Čekáme až 12-hodinovou délku slunečního svitu a v praxi to bude znamenat jasno, maximálně polojasno. Opalovací krémy a sluneční brýle rozhodně všude sebou. Nejvyšší odpolední teploty budou vysoko. Nejčastěji se zastaví mezi 27 až 32. Pouze v Karlovarském kraji to budou teploty kolem 24 stupňů. Ono se nám totiž velmi výrazně otepluje i ve vyšších vrstvách atmosféry. Konkrétně hladina 850 hektopaskalů, tedy ve výšce 1,5 kilometru, hlásí neuvěřitelných 17 stupňů Celsia. Za takovou teplotu by se nemusel stydět ani červenec.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Slyšíš to, co to je?
12: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
11: Tak to je pecka.
12: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
11: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
12: Podmínky akce u obchodníka.
13: Breno. Podlaha dělá domov.

0: Na rádiu Bonton, kapela Modern Talking, já vás zdravím, přeju vám krásné pondělní odpoledne s dopravou. Jakže to vypadá, no na to se pojďme podívat.
1: Rádio Bonton, doprava.
0: Situace pravda není nejružovější, stále máme problém na D0 na 80. kilometru, kde se bouralo ve směru k D1, havaroval tady náklaďák s dodávkou. Velké problémy teď čekejte také v Praze v ulici Kbelská, kde havaroval náklaďák s osobákem, bohužel nehoda je to se zraněním. Blokuje tady provoz, takže i tady počítejte s tím, že se určitě zdržíte. No a míříme ještě na Mělnicko. Problém máme na silnici první třídy číslo 9 u obce Želízy, kde havaroval motorkář. Bohužel nehoda taktéž se zraněním. Tak hlavně prosím, jezděte opatrně a v klidu. Já vám přeju šťastnou cestu. No a muzika, to budou Jeleni s Hradišťanem, také Status Quo, anebo Helena Vondráčková.

0: Tak to byl status quo na vlnách Rádia Bonton. Já vám přeju nádherné pondělní odpoledne. Vítám tady moji krásnou milou kolegyně, ano, Markétka Majerová, na místě, prosím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jak se máš po víkendu, Markét?
1: Já se mám krásně, já jsem doma uklízela, úplně mě to servalo.
0: Opravdu?
1: Ale úplně.
0: Já bych se nadchlo, že řekneš, že se máš krásně.
1: Ne, tak jako ono je tam ještě spousta práce, ale než se člověk probojoval k tomu, že měl kolem sebe holé plochy, tak to trvalo asi 10 hodin.
0: Fakt, opravdu.
1: No.
0: Takže ty seš sama holá plocha doma teď.
1: Já teď to tam mám všechno oholený.
0: No tak krásný, hele. No já se jdu odpočívat ještě, já jsem strávil víkend mezi motorkáři na výstavišti, mezi harlejáři, takže to víš.
1: A já věděla, že někam chci jít.
0: No,
1: no jo, tak to už bylo.
0: Bylo to tam krásný, bylo to fajn, ale strašně s nám tam samozřejmě chyběla. Ještě teď roním slzy.
1: Chápu, máš super tričko, ti musím říct.
0: Fakt, to je naše firemní z Ameriky.
1: Ano, Road 66, to je fakt dobrý.
0: To je to taky sluší.
1: Jo, počkejte, tam máš i ten 5. května až 22. května, jakože fakt, jakože to je ten termín, co jste to jeli.
0: No jasně, říkám, to je to naše firemní tohleto.
1: Jo, já myslím, že jste si prostě tupě na Road 66 koupili tričko, když už jste jeli kolem.
0: Ne. To byl naše firemní putovní, díky němu nás pustili přes imigrační kontrolu. Jinak by to asi nevyšlo. No dobrý, tak já...
1: Vyrážíš na puťák dom.
0: Tak já vyrážím domů, Markétka, od 15. Vy se mějte krásně, tak ahoj.
1: Ahoj.

Iveta Bartošová a Petr Sepeši na Rádiu Bonton těsně před 15. hodinou. Po 15. už například Mňága a Žďor. Nebo Broučinasky.

0: Sunshine Reggae bude i zítra.
1: Rádio Bonton, počasí.
0: V noci nás čekají teploty až kolem 15 stupňů, to je velmi dobré na září. A zítra jasno až polojasno, denní maxima 27 až, ano, dobře poslouchejte, 31 stupňů.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je 7. září, svátek slaví Regíny a dneska je taky den otevřených památek v České republice, tak se mrkneme, jestli někde něco ještě můžete stihnout. Taky je Národní den salámu. A víte vy, kdy salám vzniknul? Já taky ne. Najdu to, povím vám to. A do té doby třeba Hart, Kim Wilde, Chinaski anebo Elton John. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

nikde, tak pohovoří krátce na zastávce, slova nic nejsou a duše to vědí.

0: Krásné odpoledne s rádiem Bontony, 15 hodin 16 minut. Dívala jsem se tady na to, co je otevřeno v rámci Dne otevřených dveří památek v České republice. A to, co se tady o tom píše, je, že jsou v celé České republice zpřístupněny památky neboli dědictví českého národa zcela zdarma. To znamená, že když se kolem sebe rozhlédnete, vyberete si nějakou památku, tak byste se do ní zadarmo dostat měli. Ale v rámci tady toho hledání teprve jsou tři a kousek, zavírá se většinou v 6, někde až v 8. Takže cokoliv poblíž ještě stihnete. Ale to, co mě zaujalo, je expozice Lidé a peníze v bývalém trezoru České národní banky. A tam je celý rok jako otevřeno zdarma. A to vám teda řeknu, tam jsou takové věci, to vám všechno podrobně řeknu za chvíli, hraje se tam i únikovka. No, kdo by to byl řekl. Ale než si o tom popovídáme, tak je tady Samantha Fox a nebo Miroslav Žbirka s Magdou Šalamounovou. Hezké odpoledne.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Slyšíš to, co to je?
6: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
5: Tak to je pecka.
6: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
5: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
6: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karysík KH20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 18. září. Tak si přijďte pro karysíť za super cenu. Více na DEK.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Krásné odpoledne s Rádiem Bontony, 15 hodin 41 minut a já už se tady dívám na to, co můžeme zažít, pokud se podíváme na expozici Lidé a peníze v bývalém trezoru České národní banky. Jo. Tady jsou úplně omamný fotky právě těch trezorů všech a člověk si připadá jako ve filmu. Takže zjistíte tam všechno o české a československé měnové historii a to v evropském kontextu. Zjistíte, jak peníze vznikly, jak se vyvíjely, jak s nimi ruku v ruce vznikal finanční systém. To, co tam můžete vidět, je unikátní vysokohmotnostní zlatá mince o nominální hodnotě, doufám, že sedíte, jo, 100 milionů korun. Ta mince je největší zlatou mincí v Evropě a druhou největší na světě. A vydala ji Česká národní banka v roce 2019 k příležitosti z tému výročí vzniku československé měny. A krom toho teda, že tam je toho k vidění opravdu hodně, tak můžete se těšit na stopovací hru přímo v prostoru expozice a únikovou hru v okolí budovy a další zajímavé aktivity. Je tam bezbariérový přístup, takže kdyby se vám chtělo mrknout se na něco fakt zajímavého, tak doporučuji expozici České národní banky Lidé a peníze za měnou v Praze. Najděte si podrobnosti. My si teď dáme Davida Stypku, Leška Semelku a začnou Shakespeare Sister.

0: jak bude?
1: Rádio Bonton, počasí.
0: Haleluja, v noci až 15 stupňů a zítra bude jasno až polojasno a denní teploty 27 až 31.
2: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: A raz, dva, tři, 4,21.
4: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, je 16 hodin 7. září a já se zrovna dívám, čím se toto datum zapsalo do historie. Je tady těch informací spousta, ale mě zaujalo, že v roce 1996 americký zpěvák Michael Jackson koncertoval na Letenské pláni v Praze. Přišlo 130 tisíc diváků, to je dost. Tak teď si dáme jiné zpěváky, kteří zatím nekoncertovali na Letenské pláni. Bude tu třeba Bryan Adams, anebo Janek Ledecký a taky Taylor Dane. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

0: Krásné odpoledne s Rádiem Bonton. Už jsme si říkali, že dnes 7. září se slaví v mnoha zemích Národní den salámu. Tak jsem se dívala na to, vlastně ten svátek se začal šířit po celém světě díky milovníkům dobrého jídla a díky sociálním sítím. Můžete ho slavit tak, že si doma uděláte jako pořádnou hostinu, nebo skočíte do nějakého delikatesního obchůdku a tam se nacpete salámama dle chuti. A hledala jsem si, kdy a kde vznikl salám. Tak přátelé, salám vznikl už ve starověku v oblasti Středomoří. Jsme víc než před 2000 lety a přímé kořeny a název pochází z Itálie, z období starověkého Říma. A první zmínky jsou z 2. století před naším letopočtem a ten původ slova pochází z té italštiny. A ještě jsem se dívala, co k tomu potřebujeme k té tradiční výrobě, ale to se mi tady hned teď zavřelo, tak až se mi otevře webová stránka, tak vás obohatím a ochytřím. Do té doby třeba Věra Špinarová nebo Alexandra Burke.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším, Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista. Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.

0: Rádio Pontón doprava.
1: 16 hodin 34 minut, pozor si dejte na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni. Je tam dopravní nehoda osobáku s nákladňákem a pokud jedete ve směru na letiště, tak jakmile minete křížení s D5, tak chvilku na to narazíte na tuto dopravní nehodu. Kamkoliv jedete, jděte prosím opatrně.

0: Petr Nati na rádiu Bambton, je 16 hodin, skoro 38 minut a já tady zkoumám, jak vypadá tradiční výroba salámu. Já jsem v životě salám nevyráběla. Tlačenku ano, jitrnice jelita ano, ale to jde ze zabíjačky, ale salám ne. A dneska je den salámu. Takže základem je kvalitní vepřové a hovězí maso a taky tuk. A samozřejmě to maso, když se zbaví všech šlach, tak se všechny ty suroviny silně podchladí a pozor, až k bodu mrazu, jo, to jsem taky nevěděla, aby se ten tuk při mletí nerozmazával. Pak se to rozemele na tu požadovanou zrnitost, přidá se sůl, kořeníčko, pěkně česnek, pepř, paprika, kmín nebo víno, to je odlišné podle regionálních receptur, pěkně se to narazí do přírodních střev a pak je to nejdůležitější, pověsí se salámek do fermentační místnosti, tam se kontroluje teplota, 20 až 24 stupňů a vysoká vlhkost. Během několika dní proběhne ta fermentace, klesne pH masa a ten produkt se stabilizuje. A pak v některých oblastech střední Evropy se salámy po fermentaci udí studeným kouřem. Jo. A už to začíná znít jako dobrota a pak už se to suší a zraje to od několika týdnů po několik měsíců a salám ztratí 30 až 40% své původní hmotnosti a na povrchu se u mnoha tradičních salámů objeví přirozeně ušlechtilá bílá plíseň. Tak nevím, bylo maďarského uheráčku nebo italského salámku, nebo snad poličánek nebo turista. Jeden salámu můžete si dopřát, cokoliv si budete přát.
1: Radio Bonton.

0: taky bude poetika. A Spice Girls. A v noci bude až 15 stupňů.
1: Radio Bonton, počasí.
0: A zítra jasno až polojasno, denní maxima 27 až 31 stupňů, tak si to pořádně užijte, možná je to letos naposled.
2: Škoda Octavia na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Divadlo v dlouhé uvádí.
5: Když já nemůžu spát.
6: Já taky ne.
7: Přesně.
4: Tak si představuj, že objevuješ úplně novou planetu. Jakou má krajinu, jakou barvu má její moře, jaké bytosti se po ní pohybují.
6: To je nádherný.
8: Co když to největší dobrodružství nezažijete nikde venku, ale uvnitř vlastní hlavy?
4: Jak vidět neviditelné. Dobrodružná inscenace o síle představivosti pro děti i dospělé. Divadlo v dlouhé.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Radio Bonton a Markéta Majerová.
0: Krásné odpoledne vám přeji, 7. září, 17 hodin. A když se dívám na pranostiku, tak ta říká, že jaké počasí v září, takové se i v březnu vydaří. Tak vzhledem k těm vysokým teplotám, mě by se takový březen líbil. No uvidíme, jak to dopadne. V každém případě já teď vidím, že to dopadne dobře, protože nás čekají Spice Girls, Poetika, anebo ABBA. Tak hezké odpoledne s Bontonem.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoce, já bych tě chtěl moc

0: Dalibor Janda na Rádiu Bonton, hezké pondělní odpoledne. Už se podíváme na dnešní oslavenkyně. Těch je pouhých 230. A nosí královské jméno latinského původu Regina. Regine, z vás to prostě sálá. Majestátní vzhled i chůze. Každým svým gestem dáváte najevo, že nosíte to královské jméno. Zakládáte si na své hrdosti. A často míváte zvláštní schopnosti, které se velmi brzy naučíte používat, hlavně pro blaho ostatních. A dáte-li toto jméno svojí dceři, prý se zlepší atmosféra v rodině. Tak milé Regíny, co dodat? Všechno nejlepší a pořádně si svůj svátek užijte.
1: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.

Radio Bonton, hezké odpoledne vám přeji. Máme tu pondělí 7. září. Svátek slaví Regíny, tak jim nezapomeňme popřát. A taky se slaví den salámu, to kdybyste nevěděli, co si večer chcete zobnout. V každém případě vám přeji dobrou chuť. Markéta Majerová se na vás bude těšit zase zítra ve 3. A teď vás tu nechám v hezké společnosti, protože bude Celine Dion, Lady Gaga a začnou mít love. Tak hezký podvečer a večer s Bontonem.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Divadlo v dlouhé uvádí.
8: Když já nemůžu spát.
9: Já taky ne.
10: Přesně.
7: Tak si představuj, že objevuješ úplně novou planetu. Jakou má krajinu, jakou barvu má její moře, jaké bytosti se po ní pohybují.
9: To je nádherný.
8: Co když to největší dobrodružství nezažijete nikde venku, ale uvnitř vlastní hlavy?
7: Jak vidět neviditelné. Dobrodružná inscenace o síle představivosti pro děti i dospělé. Divadlo v dlouhé.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota ProAce Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
11: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Business Party.
1: Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a ředitel Metropolitní univerzity Praha, pan doktor Marek Beneš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tradiční návštěva, na kterou jsem se samozřejmě těšil. Loni jste se pochlubili, že máte nový program, docentský a profesorský. Mimochodem, máte už nějakého docenta a profesora? Zvládli jste to za ten rok?
2: To nejde tak rychle. Samozřejmě stále platí, že jsme jediná soukromá škola, která může konat habilitační řízení a jmenovací řízení, tedy udělovat tituly docent a profesor, ale za ten rok a půl poté, co nám to bylo schváleno, tak nějaký pokrok tam je. Máme první dvě přihlášky, takže hotovy samozřejmě ještě nejsou, to tak rychle nejde.
1: Nicméně musím připomenout, že loni jste získali ocenění na dalších 5 let. Připomeňte nám ho.
2: My jsme ho získali letos až. Loni jsme ještě dojížděli tu minulou 5letku takzvanou. Všechny vysoké školy jsou hodnoceny ministerstvem školství jednou za 5 let jako výzkumné organizace a my jsme byli minulé nejlepší mezi soukromými vysokými školami. To jsme teď tím novým hodnocením také, ale ještě jsme o třídu výš, ještě jsme stoupli a na to jsme velmi pyšní, to nás velmi těší, takže my jsme nejenom nejlepší, ale ještě lepší než minule.
1: Loni jste také otevřeli nový program, je to psychologie. Naplnili jste kapacitu tohoto oboru?
2: Naplnili, skoro bych řekl, že bychom ji mohli i přeplnit, protože zájem byl veliký, no a kapacita byla vyčerpaná, letos máme dokonce ještě víc přihlášek, než bylo loni, nicméně ta kapacita zůstává každý rok stejná, takže ano, zájem je a je naplněno.
1: Budete mít zase letos den otevřený dveří?
2: Samozřejmě i letos a bude příští týden, bude ve středu 16. září.
1: Jak bude probíhat?
2: U nás od 5 hodin v Dubečské ulici v Praze ve Strašnicích se všichni sejdeme, pan rektor bude mít takovou úvodní přednášku, pak budou semináře k jednotlivým studijním programům.
1: Já vám děkuji za rozhovor. Dnešní Business Party si se mnou povídal ředitel Metropolitní univerzity Praha, pan doktor Marek Beneš. Ať se vám daří, nashledanou.
2: Děkuji, nashledanou.

Když ti osud tvé dny sčítá, když je sčítá a pak odečítá, když si tě Bůh k sobě nechce vzít. Když ti osud

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Toto letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Radio Bonton.
10: Radio Bonton.
9: Tady je česká hudba doma.

Luna Lunar Expressem. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh.

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbal, abych už víc já nemusel nad ránem říct.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích sní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, lásko.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Divadlo v dlouhé uvádí...
5: Když já nemůžu spát...
6: Já taky ne!
7: Přesně, to nejde.
4: Tak si představuj, že objevuješ úplně novou planetu. Jakou má krajinu, jakou barvu má její moře, jaké bytosti se po ní pohybují.
8: To je nádherný!
9: Co když to největší dobrodružství nezažijete nikde venku, ale uvnitř vlastní hlavy?
4: Jak vidět neviditelné. Dobrodružná inscenace o síle představivosti pro děti i dospělé. Divadlo v dlouhé.
10: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma.

levandulová. Nádherně levandulová.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova za druhé čtvrtletí letošního roku. Svůj krok odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmu premiéra Babiše. Na území Národního parku Šumava uniká do půdy plyn i perit, řekl před jednáním koaliční rady poslanec Turek. O úniku toxických látek, které jsou pozůstatky po československé armádě, informoval pojednání vlády ministr životního prostředí Červený. Policie u západoněmeckého Wuppertalu podnikla rozsáhlý zásah u elektrické stanice, odkud byl ohlášen pohyb podezřelého člověka, nikoho nezadržela. A blíží se start hokejové extraligy, nový ročník startuje už za týden. V nadcházející sezóně si připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. V neděli 3. ledna odehraje kolo v retro stylu. V úterý nás čeká jasno až polojasno a oteplí se, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonová se vítá Honza Homolka. Vláda nyní nebude omezovat marže prodejců pohonných hmot. Ministerstvo financí je sleduje a drží se nízko, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení a části dotací firmám z holdingu Agrofert z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova za druhé čtvrtletí letošního roku. Svůj krok odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmu premiéra Babiše. Soud uložil bývalému příslušníkovi komunistické státní bezpečnosti Jurajovi Štúrovi dvouletý podmíněný trest za to, že se podílel na perzekuci herce Tomáše Tepfra. Finsko oficiálně dokončilo 200 kilometrů dlouhý plot na hranici s Ruskem. Finská ministryně Rantanenová na tiskovce prohlásila, že bariéra znamená posílení evropské bezpečnosti. Linda Nosková zabojuje v úterý o premiérový postup do semifinále US Open. Wimbledonská šampionka vyzve v New Yorku vítězku posledních dvou ročníků Sabalenkovou. A v úterý nás čeká jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova za druhé čtvrtletí letošního roku. Svůj krok odůvodnila tím, že pokračuje v prověřování možného střetu zájmu premiéra Babiše. Na území Národního parku Šumava uniká do půdy plyn i perit, řekl před jednáním koaliční rady poslanec Turek. O úniku toxických látek, které jsou pozůstatky po československé armádě, informoval pojednání vlády ministr životního prostředí Červený. Policie u západoněmeckého Wuppertalu podnikla rozsáhlý zásah u elektrické stanice, odkud byl ohlášen pohyb podezřelého člověka, nikoho nezadržela. A blíží se start hokejové extraligy, nový ročník startuje už za týden. V nadcházející sezóně si připomene 90 let od prvního ligového zápasu.